ответ Всевышнего по отношению к статусу, у нас это уже морг на траву. Морг на траву, наверное, existuje, ale lokal. Je důle a moru si nevím lokace, a tahám moru si je. Ale nevím, fyr, tak je fakt, tak jen jiná, a tahám moru si je pára na lima. A for example, pak moruka, a jihaneka, o do důle, kde tahanka, do důle, a tahám moru si se rok nevím lokace, úna dlavost. Nejte vele, pája montu kámeru by, když si tady dává moru si nevím lokace, a fetadu. Jde lokace, ono dělá. E depois de dar o adubos